0: kaže pečlivou formou.
1: Na modrém nebi zlaté slunce plane v své lásce k Vorsku všemu od věku. Přemocnou vůní zesílená kane v klidu květin rosa od věku. Z květin vůně pokojná, co věčný a tichý dík víš, stoupá od věku. Pod tvorou skal a půdy oheň věčný stravuje se od věku. Ostrmé předy vlny moře se příští v trpělivé zkáze od věku. Z lidských srdcí rudá krev se blíští tiše od věku.

co ani dnes nesmrtelní vozit bezpečně před konečným zánikem. Životům jako světům hrozí píš neblahý osud zánikem. Pramorské stěny je obité kmeny, vše poznamenáno jest zánikem. A stejně pohled nejkrásnější ženy jest slibný životem i zánikem. Však duše, která vysoko jistě vzlétla, nedej zastrašiti se zánikem. Neexistují věčnosti a světla a jistá jsou před tvorbou.

0: mij sem sacristan, sem domšik osono, me bilo stem.
1: Hejsa, volte kolego de, na te drouče.
0: Eblepci, alfancek, bluv sucho, a česky stem.

0: Hle, tu skrčen jeden. Zdá se, že ještě živ.
1: Jiný poraněn.
2: Možná, že jsem utrpěl nějaký vnitřní úraz. Nebo byl jsem snad obráčen.
0: Pleklo tvůj zakrvaven.